0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Britney, bitch.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dlouhodobé sucho a intenzivní vlny veder ve Francii způsobily velký úbytek vody i v řekách. Loira v některých úsecích už skoro vyschla. Úřady zavádějí omezení kvůli šetření s vodou. Teploty by měly ve Francii i v nadcházejících dnech stoupat nad 40 stupňů Celsia. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecního ohrození z nedbalosti. Hrozí za něj 5 let vězení. Hasiči v noci na pátek požár lokalizovali a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4. až na 2. Budova prý bude muset být podle statiku zdemolována, buď spadne sama, a nebo se bude muset použít těžká technika. A pojďme také na fotbal. Ve čtvrtfinále mistrovství světa podlehla Belgie favoritům ze Španělska 1-2. Gólem v závěru utkání rozhodl stejně jako proti Portugalsku žolík Mikel Merino, který byl na trávníku necelé 2 minuty. Španělé, kteří z Belgii neprohráli už 40 let, se v semifinále utkají s Francií. Brankář Unai Simon poprvé na turnaji dostal gól a jeho rekordní série neprůstřelnosti na mistrovství světa skončila. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Začíná oprava na Hlávkově mostě. Ode dneška do konce prázdnin omezuje auta i tramvaje. Ty nepojedou ani v jednom směru. Linky 12 a 41 mají odklonovou trasu. Provoz aut je ve směru na Holešovice sveden do jednoho pruhu. Oprava Hlávkova mostu je nutná kvůli korozi železobetonových desek. Z Metropole Lucie Daňková.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Dnes v podstatě je podobné počasí jako včera, jasno až polojasno, během odpoledne nějaká ta oblačnost, no a nejvyšší teploty odpoledne znovu podobné jak včera, 28 stupňů Celsia.
7: Krásné sobotní ráno, 7:03. Vy, kdo teď vstáváte, protáhněte se, dejte si kafe, zkuste se usmát, venku je krásný den. No a my si společně tu sobotu uděláme nádhernou. S vámi Kateřina Pechová, doufám, že pokud vstáváte teď, nebo jste třeba už pár hodin na nohou, takže to zvládáte. A s tím úsměvem ideálně k tomu ty nejlepší hity. Za chvíli Hunter X a teď už Skript a Will.i.am. Tak jdem na to.

Hunter X právě teď na Hit Radio. Krásné sobotní ráno všem. A dneska je ten den. Dneska je den velkého českého finále. Linda Nosková a Kája Muchová proti sobě dneska nastoupí v gala večeru českého sportu ve finále Wimbledonu. Neuvěřitelný. Já myslím, že nikdo z nás nezná takový ten pocit, kdy vlastně fandíte oběma. A je to bitva úplně o všechno. Obě jsou to skvělý ženský. Linda třeba ještě před pár měsíci dobrovolničila ve škole v Africe. Obě o sobě říkají, jak jsou milé a jak se mají rády. No a to uvidíme dneska, jak se mají rády. Já věřím, že do tohohle souboje obě půjdou naplno a bude to neskutečná přehlídka tenisu. Na to všechno bude z královské lože shlížet Petra Kvitová. No tak to je nádhera, že jo? Já být holkama na tom kurtu, tak jsem normálně nervózní. Věřím, že oni asi taky trochu jsou. Držíme pěsti, tuhle pohádku si prostě užijem.

Kygo a Parson James stole the show v éteru Hit Radio. Krásné ráno, dneska 11. července je prosím pěkně den populace. A náhoda tomu chtěla, že vzhledem k tomu, že právě populace kolem nás často poměrně dost stresuje, máme za sebou pracovní týden, takže určitě víte, o čem mluvím, i kdyby to byl jeden konkrétní kolega, tak na dnešek připadá taky den mochita. Náhoda? Nemyslím si. Je to tak, podle mě to spolu úzce souvisí, abychom ten den populace mohli řádně oslavit. Je teda 7 ráno, tak teď ještě asi ne. Teď si dejte normálně kafe, nebo čaj, nebo kakao, co máte rádi. Ale mějte to mochito někde vzadu v hlavě, jo? Přijde jeho čas. Přijde taky čas dalších hitů, a to už za malou chvilku. Danielle Porter, Sunfelt nebo Xindel X.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Syndel X a dovolená Féteru Hit Rádia, krásné ráno, 7:30. Teď už aktuální update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, kuriózní případ řeší v jedné čínské zubní klinice. Pacient tam přišel s běžnou bolestí jednoho zubu, jenže lékaři mu jich bez jeho vědomí vytrhli rovnou 12. Aby toho nebylo málo, klinika mu za tento radikální zákrok okamžitě vyprázdnila bankovní účet. Mu se teď s nemocnicí soudí a případ vyšetřuje tamní policie i zdravotní komora. Neobvyklé zásnuby zažil New York. Zamilovaný pár horolezců se rozhodl, že si řekne své ano na velmi netradičním místě. Bez jakéhokoliv povolení vyšplhali až na samotnou anténu slavného mrakodrapu Empire State Building. Z romantického momentu ve výšce stovek metrů nad zemí je ale rychle vyvedla policie, která na oba dobrodruhy nasadila klepeta. Zahraniční letecké společnosti začínají zavádět revoluční novinku, která potěší všechny zapomnětlivé cestující. Na vybraných letištích totiž plně přecházejí na biometrické odbavení. Vaše tvář se tak stává vaší letenkou i palubním lístkem. K nástupu do letadla už nebudete potřebovat žádné papíry ani aplikaci v telefonu. Stačí se jen usmát do kamery.

0: Alvaro Soler, taky Rihanna nebo Coldplay.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
5: Hit Radio.

서로 수놓아진 별. 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: stanici Radio CZ. Hit Radio.
1: Krásné sobotní ráno, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dříve si zloději museli sledováním vytipovat domy, moderním pachatelům dnes stačí internetové připojení. Dost často jsou to totiž sami majitelé, kdo zloděje na prázdný dům upozorní momentkami z letišť nebo živými reportážemi z dovolené na sociálních sítích. Počty případů vloupání přitom v letních měsících rostou. Nejlepším evropským ostrovem pro letní dovolenou je kanárské Tenerife. Vyplývá to ze studie společnosti Saga Holidays, která hodnotila počasí, jídlo a množství zeleně. První desítku žebříčku naprosto ovládly destinace ze Španělska a Chorvatska. Druhé místo obsadila španělská La Palma a čtvrté chorvatská Korčula. Jedinou výjimkou nastupních vítězů je portugalská Madeira, která vybojovala bronz. A pojďme také na sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Montrealu závod na kilometrové trati a připsal si třetí letošní pohárový triumf. 33-letý český reprezentant porazil v Kanadě druhého Maďara Daniela Fejese o 63 setin sekundy. Finálová jízda byla kvůli extrémnímu silnému protivětru pro všechny závodníky dlouhá a fyzicky náročná. Těsně pod stupni vítězů pak skončil český čtyřkajak, kterému bronzová medaile utekla o pouhých 18 setin sekundy.
2: Den mongolské kultury a Světový den koní se dnes slaví v expozici Gobi v Zoo Praha. Výjimečný kulturní den, inspirovaný slavným mongolským svátkem Nádam, začne už v 10 dopoledne, a to komentovaným krmením u koní Převalského. To se pak v průběhu dne ještě zopakuje a program probíhá i ve vzdělávacím centru zahrady. Z Metropole Lucie Denková.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty hodně podobné jak včera, maxima na 28 stupních Celsia.
3: Krásné dopoledne, nebo ještě ráno, 11. července, to znamená, že 1/3 července už je pryč, jo? Letí to, když se dobře bavíte. Walk the Moon do uší právě teď.

Kateřina Marie Tichá, Féteru Hitrádia, krásné ráno. No ano, už jsem to zmiňovala, máme Světový den populace. Prosím vás, je to v podstatě proto, že dneska je to přesně 39 let, co počet obyvatel země dosáhl 5 miliard lidí. Jo. Nevím přesně, jak se to dá vypočítat, ale ten jubilejní člověk, to je hezký, se narodil v roce 1987 v 1:37 ráno v jugoslávském Záhřebu. Byl to kluk Matěj Kaspar a takže gratulujem, teď očividně slaví 39 let, což je hezké, že si to takhle rozhodně zapamatujete a dost možná vám přeje spousta lidí po světě. Ale pozor, jo, 39 let je to od 5 miliard. 10 miliard lidí by mělo na naší planetě být už v roce 2050. To je za 24 let. To není tolik. Jo, není to tolik. Taková jedna roztomilá tlupa opiček jsme kdysi byli. No, podívejte, kam jsme to dotáhli. Katy Perry a Skip Marley právě teď.

0: Imagine Dragons a Sharks, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní ráno všem, 8:45. Pokud teprve vstáváte, tak se protáhněte. Jo, to je vždycky potřeba natáhnout ruce, nohy pořádně, aby to tělo vědělo, že jste vzhůru, jo, protože se budete pohybovat pravděpodobně podobně po bytě. Dneska má být krásně, jo, má být fakt moc hezký den, sluníčko, teploty, tak jako do 30, což je ještě snesitelný. Ideální den na nějaký lehký výlet, vyrazit k vodě, nebo jenom tak prostě bejt a užít si hezkou sobotu. Tak doufám, že si ji můžete užít, pokud jste v práci. Vydržte, to bude dobrý. A aspoň víte, že jste nepostradatelní. Za chvíli One Republic, taky Harry Styles, nebo BB Rexha.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: BB Rexa, Faithless, new Religion v éteru Hitrádia. Krásné ráno. Máme 9:30, ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Neobvyklé překvapení zažil řidič kamionu ve Francii. Během povinné pauzy na odpočívadle uslyšel z nákladového prostoru podivné zvuky. Když otevřel návěs, zjistil, že se mu v nákladu drahé elektroniky zabydlela rodinka divokých prasat. Zvířata se dovnitř dostala roztrženou plachtou a stihla zničit několik krabic. Italské Benátky řeší další bizarní incident s turisty. Dvojice mladíků se rozhodla, že ušetří za hotel a uslala si ve spacácích přímo na slavném mostě Rialto. Jejich romantickou noc pod širým nebem ale brzy ráno rázně ukončila městská policie. Oba výtečníci dostali okamžitou pokutu v přepočtu 10 000 korun a z města byli na 2 dny vykázáni. Americké Las Vegas hlásí další svatbu, nad kterou zůstává rozum stát. Jistý 35-letý programátor se tam legálně oženil se svým vlastním chytrým telefonem. Muž tvrdí, že s mobilem tráví 24 hodin denně, přístroj ho nikdy neodmlouvá a rozumí mu lépe než jakákoliv žena. Svatební obřad proběhl v klasické kapli a za účasti několika přátel.

Robin Schulz a Erika Cirillo a Féteru Hit Rádia. Krásné ráno všem. Dámy, jak jste na tom teď? Pohoda? Dobrý? Nebo už vás stihli vystrašovat? Protože údajně mají ženy opravdu doma víc stresu než v práci. Jo, asi hlavně ty dámy, které mají doma k tomu partnery a děti, protože my, co přijdeme domů a vezmeme si knížku a sedneme si na gauč a nikdo na nás nemluví, jsme, myslím, docela v pohodě. Jo, ale pokud máte doma společníky a pak ještě ty malý společníky a tak, tak je dost pravděpodobné, že tahle rovnice opravdu dává smysl. Takže vy všichni, kdo jste s těma ženama doma, nechte je chvilku, jo? Dejte jim hodinku, dvě, nebo 12 třeba. To pomáhá, fakt, a stačí málo. A všechny vystresované ženy si za chvilku povinně budou hodně nahlas zpívat. To taky pomáhá. Tommy Cash, Rudimental nebo DJ O.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a s ní další zprávy. Vítejte u nich. Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že e-žádanky ušetří pojišťovna miliardy. Plány ale narážejí na realitu ordinací. Stát proto v tichosti posunul termín povinného spuštění na polovinu roku 2027. Šéf digitální sekce Petr Foltýn navíc otevřeně přiznává, že dřívější politické odhady miliardových úspor systému byly z dnešního pohledu příliš optimistické. Stále více zaměstnanců v České republice se zajímá o to, jaký plat mají jejich kolegové. Podle aktuálního průzkumu toto téma letos se zajímá 62% lidí, což je meziroční nárůst o 5%. Skoro 3/4 dotázaných pak výši výdělku svých spolupracovníků přesně zná nebo alespoň tuší. V reakci na to je už v parlamentu připravena ke schválení novela zákona, která vychází z evropské směrnice o transparentnosti odměňování. A pojďme také na sport. Hodina H se přiblížila na 17. hodinu našeho času. Je oficiálně stanoven začátek sobotního finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Že se novou šampionkou travnatého Grand Slamu stane Češka, už je jasné. Dnes se ale dozvíme, zda to bude Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Neméně pozoruhodný ale bude i trenerský souboj. 53-letý Tomáš Krupa dovedl do wimbledonského finále už v roce 2010 Tomáše Berdycha, ale Grand Slamový titul v singlu je ještě v roli kouče nemá. To 60-letý Nizozemec Sven Grenfell, který trénuje Muchovou, už nadšení ze zisku velkého titulu zažil celkem 4x, a to se 4 různými tenistkami. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Na letní scéně divadla Ungeld se dnes odehraje příběh 3 stárnoucích kamarádů, které čeká dvoudenní túra. Cíl je jasný, překonat krizi středního věku. Představí se Martin Písařík jako Daniel, Petr Stach jako Jack a Jan Holík jako Tommy. Komedie Vejšlap začne nejen dnes, ale také zítra v 8 večer. Z Prahy Lucie Daňková.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Sobota nabídne jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Odpolední maxima se zastaví na 28 stupních Celsia.
4: Krásné dopoledne, 9:59, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte nádhernou sobotu. My máme ty nejlepší hity. A budeme v nich samozřejmě pokračovat. Už za chvilku Linkin Park Up From The Bottom. Teď je tady ale Poetika a každou vteřinou. Užijte si to.

Tohle jsou Linkin Park, Féteru Hit Rádia, hezké ráno. Pojďme udělat dobrou věc. V létě totiž hrozí kritický nedostatek krve. Ano, to hlásí nemocnice a v podstatě se to víceméně každý rok opakuje. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin a nemocnice tak prosí dárce, aby přišli co nejdříve. Tak co? Nám to sebere půl hodinu z našeho dne a někomu to může přidat celý život. Ne, jako chápu, jo, možná ještě víc motivace, tak si představte tu jednu důležitou, nejdůležitější věc. Darujete krev? Protože jednoho dne je může někdo darovat vám. Co? Tak na to myslete, zvažte a prosím, kdo můžete, vyražte. Teď další hity, za chvilku Miles Smith a právě teď Felix Jen a Jasmine Thompson.

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you, to je Miles Smith, Féteru Hit Rádia. Krásné sobotní dopoledne, 9:45, venku nádherně, to si úplně říká o nějaký zábavný program. Co budete dělat, aby vás to bavilo, to asi nechám na vás, jo, nebudu vám nic podsouvat, ale soundtrack k tomu, ten vám zařídím. Avril Lavigne, dobrý, jo, šlo by? K tomu třeba tedy Swims nebo Beyoncé, to snad půjde.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je tedy Swims a jeho Bad Dreams. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásné sobotní dopoledne. Teploty zase zpátky nad 30, ale prosím, beze všeho, ozvalo se ze sluchátka. Ano, prosím pěkně, západní a střední Evropu čeká další vlna veder. 45 stupňů bude ve Španělsku a Portugalsku, 43 ve Francii, v Německu jenom 40, pohoda. Ale ani u nás to opět nebude málo, zase postupně až k 35 stupňům. Jo, nechám vás to vstřebat, 35 minimum. To zvládnem, tip na přežití, no jednoduchý, že jo. Obklopte se lidmi, kteří mají takový ty věci, jako je bazén, klimatizaci, obří mrazák, zahradní sprchu. No a pokud nikoho takového neznáte, tak teď je ten čas. Kamarádi, teď je ten čas si ho velmi rychle najít. Pro případné lidi vlastníky tohodle, tak takovej fotky s bazénem na Tinderu výhodou.

Tereza Mašková a Marek Lambora společně v éteru Hitrádia. Krásné dopoledne, za chvilku 9:45. Ano, už jsme v dopolední, doufám, že už jste všichni probraní, už se máte za sebou první, možná i pomalu druhý kafe, hlavně snídaní, nepodceňte to, prosím vás, ať máte sílu na celý ten krásný den. O ty nejlepší hity k tomu je samozřejmě postaráno. Za chvilku Offenbach, Norma Jean Martin, k tomu September nebo třeba Kurt Nielsen.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
5: Online.
4: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ještě než děti dostaly vysvědčení, řešili někteří rodiče platby na příští školní rok. Za pracovní sešity, běžné sešity nebo pomůcky dali i 1900 korun na dítě. V září se k tomu přidávají další stovky na kopírování nebo třídní fond. Podle ministerstva školství ale školy nemohou platbou podmiňovat nic, co je součástí povinné výuky. V Česku přibývá mladiství, kteří žádají soudy o předčasné splnoletnění. Podle ministerstva spravedlnosti loni této možnosti úspěšně využilo 36 nezletilých, což je nejvyšší číslo za posledních 5 let. Hlavním důvodem je touha samostatně podnikat, uzavřít manželství nebo získat plnou svéprávnost kvůli specifické studijní praxi. Mezinárodní federace FIFA nabízí na svém webu trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července vyvrcholí fotbalový šampionát. Prodávat se bude ve 4 kategoriích, nejlevnější vyjde na 9,5 tisíce korun, nejdražší pak na 63 500 korun. Očekává se, že prodejem trávníku si FIFA vydělá více než 11 milionů dolarů, tedy téměř 234 milionů korun. Dnes mistrovství světa pokračuje dalším čtvrtfinále od 23 hodin se utkají výběry Norska a Anglie. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Začíná oprava na Hlávkově mostě. Ode dneška do konce prázdnin omezuje auta i tramvaje. Ty nepojedou ani v jednom směru. Plinky 12 a 41 mají odklonovou trasu. Provoz aut je ve směru na Holešovice sveden do jednoho pruhu. Oprava Hlávkova mostu je nutná kvůli korozi železobetonových desek. Z Metropole Lucie Daňková.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Na co čekáváme, opět krásně jasno nebo polojasno, odpoledne mírně oblačno a odpolední maxima na 28 stupních Celsia.
9: Hezké dopoledne, 9:50, přeju vám všem krásnou sobotu, 11. červenec, ty nejlepší hity, ty máme. No a protože by to chtělo trošku tematicky, tak jsme si pozvali skupinu Kryštof, jo, a jejich písničku Život je krásný. Tak jo, tak jdem na to.

Justin Bieber s námi v éteru Hit Rádia. A co? Blíží se dovolená. Celá hezká věc, nebo teda hezká, fascinující, zajímavá, možná, 26% Čechů se údajně během letní dovolené aktivně snaží zažít románek. Jo, prostě 26%, což je docela dost, to je jedna čtvrtina. Co je blbý, tak 17% z toho jsou zadaný lidi. Jo, to může být takový lehce kontraproduktivní, jo, pokud patříte mezi ty zadaný, co tohle dělají, tak jenom pozor, takový ty výmluvy, jakože to se stalo v jiném časovém pásmu, to neplatí, pokud se to stane třeba v Chorvatsku, jo, pač tam je úplně stejně. Tak jenom na tohle opatrně, prosím vás, obecně opatrně s románkama v zahraničí, dámy, ať vás ten dotyčný třeba nezatáhne někam a vy už se nevrátíte, že jo. Ale jinak jo, pokud jste single, vyrážíte, chcete si tam trošku užít, tak hele, ideální výbava opalovák, jo, aby vás namazal, jasně, to probourá ledy, to je jasný. Sluneční brýle, pánové, asi hlavně pro vás, i když my to děláme taky. No, aby nebylo vidět, kam koukáte, že jo, ať můžete okukovat úplně nenápadně na té pláži. No a kdybyste náhodou nikoho nezbalili, tak si na cestu zbalte aspoň nás, jo, protože nás naladíte všude. A nepřijdete o ty nejlepší hity, teď je tady Cher.

0: Romantika jako blázen, Alex Warren a Ordinary v éteru Hit Rádia. Čtvrt na jedenáct, krásné dopoledne všem, ať už jste v práci, máte doma nohy nahoře, anebo třeba doháníte takový ty klasický víkendový resty z toho týdne, kdy se doma pořádně jenom vlastně zastavíte, jako na chvilku vyspat, jo, tak potom člověk má tendenci uklízet a unavařit a tak nějak, nepřehánějte to, prosím vás, pokud máte jako volnou sobotu, jo, tak ji využijte. Normálně, normálně, klidně, chvilku, odpočívejte. Můžete.
1: Mám chuť hrát jak na lesy, že mám pro tebe postel z nebesy.
0: A doufám, že u toho budete řvát jak na lesy. Za chvíli totiž činasky Lady Gaga nebo David Guetta.
2: Je naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

Tohle jsou Činařky, posloucháte Hit Radio, krásné dopoledne. No a dneska se dozvíme jména posledních semifinalistů fotbalového mistrovství světa. Ano, mimochodem, všimáte si, jak je to dlouhý? Jo, když si to porovnáte s hokejovým, jak je to rychlovka? No nic. Každopádně dneska bude samozřejmě hlavně sledovan souboj Anglie s Norskem, respektive s Norem Haalandem, protože Haaland je neskutečný, ano. Mimochodem, co mě se strašně líbí, on má stále stejnou holku už od střední školy, jo, je to hrozně jako roztomilý a oni mají společný koníček a to je, prosím vás, Minecraft. Ano, ta hra, kterou hrajou vaše děti, jak jsou tam všechny věci čtverečkovaný. Tak oni tohle spolu paří, jo, ty si to vemte, on má prostě talent od pána Boha a k tomu holku, která miluje hry na počítači. Jo, myslím, že nejeden muž Haalandovi trochu závidí. Hraje právě teď.

0: půjčte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Za uplynulých 12 měsíců si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 14 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 2025, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Pětimetrové plameny šlehající přímo ze země vyděsily v sobotu ráno obyvatele Zátkova nábřeží v Českých Budějovicích. Při stavebních pracích tam došlo k poškození plynového vedení. Popáleniny utrpěl 45-letý dělník. Z bezpečnostních důvodů musely být evakuovány dva okolní domy. Po vyřazení z mistrovství světa čelí kolumbijský záložník Jamington Campas nenávisti a výhruškám, které směrují i na jeho rodinu. 26-letý fotbalista, jenž měl obrovskou šanci v závěru úterního osmifinále proti Švýcarům, se nechce podle médií zatím vůbec vrátit domů. Campasova situace vyvolává vzpomínky na léto roku 1994, kdy po vlastním gólu na mistrovství světa proti domácím Američanům byl pak doma v Kolumbii zastřelen obránce Andrés Escobar. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Den mongolské kultury a Světový den koní se dnes slaví v expozici Gobi v Zoo Praha. Výjimečný kulturní den, inspirovaný slavným mongolským svátkem Nádam, začne už v 10 dopoledne, a to komentovaným krmením u koní Převalského. To se pak v průběhu dne ještě zopakuje a program probíhá i ve vzdělávacím centru zahrady. Z Metropole Lucie Denková.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: I dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost, odpolední maxima až na 30 stupních Celsia, to na Moravě.
8: Hezké dopoledne, 11. hodina, s vámi Kateřina Pechová a teď jsou tady hity k vaření. Těšíte se? Pište na 777-937-777, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Teď jsou tu Coldplay, Little Sims a Burna Boy.

Jonas Blue a Jack and Jack, vy jste s Hit Rádiem, krásné dopoledne. No už to jede, už to sviští, hity k vaření jsou tady. Vy píšete, co vaříte, jo, píšete si k tomu o písničku a já to celý procesuju do éteru. Výborný, píšete na 777-937-777. Začneme SMS-kou od Renaty, ta tam totiž dneska má, prosím vás, partu chlapů. Pokládají dlažbu a to je potřeba nakrmit, to je jasný. Vaří hovězí vývar z knedlíčky, kuřecí a vepřový řízky s bramborem, rajčatový salát a k tomu taky kefírová buchta. Renča, jenom nepotřebuju ještě pomoc, jedné ruce, pať za jídlo, já bych dělala cokoliv. Každopádně Renča si přeje Ale Farbena a Baby Goodbye a tím to odstartuje.

0: Gracie Abrams, That's So True, Féteru Hit Rádia. Dáváme si spolu hity k vaření. Další přání splníme Elišce. Ta píše, dnes vařím pro manžela a děti hovězí steak s pepřovou omáčkou, gratinovanými bramborami a chřestem. To je normálně fine dining. Hezký, moc hezký, chválím, fantastická věc. Ráda by si k tomu poslechla Perpetuum mobile od Evy Farné. Takže si ji dáme už za malou chvíli, k tomu třeba Imagine Dragons, no a za chvilku taky další vaše přání.
1: Přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zoo a Shakira v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne, hity k vaření jsou v půlce. Dáváme si, mluvíme o tom, co vaříte a co u toho chcete poslouchat, jo, to je jasný. Postupně odbavujeme jedno přání za druhým. Píše vás hodně, tak trpělivost, prosím. Další přání plníme Martinovi, ten vaří gulášovou polévku a chtěl by k tomu nechat zahrát píseň od Bonnie Tyler. Po našem, jak píše, se ta píseň jmenuje V zatmění srdce. Dámy a pánové, ano, Bonnie Tyler už s námi navíc není, a to od této soboty. A je dobré si ten jedinečný, úžasný, fantastický hlas připomínat. Bonnie Tyler.

Tohle je tedy Swim se Lose Control, posloucháte Hit Radio. Hity k vaření jedou dál. Ten další míří za Luckou, která dneska pozor vaří zelňačku a kuře na paprice. Luci, dotaz. Kuře na paprice s čím? S knedlíkem? S těstovinou? Někdo i s rýží, to já třeba vůbec nemusím. Za mě je to s knedlíkem nejlepší, jo? Ke kávičce budou mít perník. Lucka k tomu prosí o Žijeme len raz od Roberta Buriana. A hele, to je prostě to, jak zní léto, jo? Takže Žijeme len raz právě teď.

Lucku a Robert Burian, Žijeme len raz, pro Lucku. Prosím vás, ona mi napsala, že oni mají kuře na paprice s bramborem. Dobře. Hele, každý podle chuti, jo. Stihneme ještě jedno přání. Píše Dušan a s přítelem dneska vaří rajskou. Prosím vás, to doufám nebude s bramborem. Jako co krajský? Taky knedlík, kolínka? To je neskutečný, jak je těžký se rozhodnout, co? Každopádně oni by chtěli půlnoční hřích od Krištofa a Dominik Aládža. No to bude nádherná rajská. Tak jo, už za chvilku Krištof, k tomu Fornon Blondes nebo Poetika.

0: lahvice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je přesně 12 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na hřebeny Krkonoš se po letní pauze vrátily jezdecké hlídky strážců Krnap. Na koních kontrolují dodržování pravidel v nejvytíženějších částech Národního parku. Zejména pohyb turistů mimo vyznačené cesty a v klidových zónách. Hlídky se v terénu pohybují od května do září a podle zprávy parku se tento způsob dohledu dlouhodobě osvědčuje i díky lepší komunikaci s turisty. Německá policie po zhruba 11-hodinovém zásahu osvobodila ženu, kterou od pátečního večera držel jako rukojmí muž v supermarketu na jihu Berlína. Pachatele zadržela speciální jednotka za použití taseru. Žena utrpěla šok a je v péči záchranářů. A pojďme také na sport. Jannik Sinner dominoval v semifinále Wimbledonu proti sedminásobnému vítězi Novaku Djokovičovi a po výhře 3-0 na sety si zahraje na londýnské trávě stejně jako loni o titul. Úřadující italský šampion se v neděli střetne s Němcem Alexanderem Zverevem, jenž vítězstvím 7-6, 6-2 a 6-4 ukončil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho. A dnes nás samozřejmě čeká také velké české finále ženského singlu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou, a to od 17 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Na letní scéně divadla Ungeld se dnes odehraje příběh tří stárnoucích kamarádů, které čeká dvoudenní túra. Cíl je jasný, překonat krizi středního věku. Představí se Martin Písařík jako Daniel, Petr Stach jako Jack a Jan Holík jako Tommy. Komedie Vejšlap začne nejen dnes, ale také zítra v 8 večer. Z Prahy Lucie Daňková.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: I dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně potom vyskytne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty se dnes na Moravě dostanou i až na 30 stupňů Celsia.
6: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, všichni jste si pěkně navařili, tak si to teď pěkně taky sněste. Já k tomu posílám další hity, za chvíli Gotye a Kimbra. No a teď jsou tady Linkin Park a What I've Done.

Gotye a Kimbra, posloucháte Hit Radio. Krásné poledne, už jsme o tenisovém českém finále dneska mluvili, ale stejně, jo. Pojďme si říct, že celý svět má aktuálně jednu zásadní otázku a to je, co těm tenistkám v Česku sakra sypou do pití? Včera se na to dokonce ptali na BBC Karolíny Muchové a ta na to řekla jenom, že je to tím pivem. Což dává smysl, jo? My máme totiž víc wimbledonských finalistek než kilometrů opravených cest. Je neskutečný, kde se bere ten talent. V USA sypou miliony dolarů do akademií, nic z toho. No a my ty holky sekáme jako Baťa cvičky, jo? Když si vezmete, teď tam máme Lindu Noskovou a Káju Muchovou. Fantastický úspěch, historicky poprvé ryze české finále, takže jistotu, že to bude Češka, to máme, jo. Ale v posledních 15 letech vyhrály Češky Wimbledon v ženském singlu celkem 4x, Kvitová 2x, Vondroušová, Krejčíková, no a teď bude další. Hele, jako fantastický, doufám, že se cítíte taky tak jako pyšně, že jo, jo? Tak dneska v 5 nezapomeňte fandit, Česku ideálně, a teď už ATC Around the World. The kisses.

0: Alex Warren s námi na Hit Radio. A mimochodem, není to tak dlouho, co jsem tady vyjadřovala údiv, že lidi jí kuře na paprice s bramborem, jo. A chtěla bych říct, že se dobrovolně přihlásili další jedinci, kteří to tak dělají. To je hustý. Jako asi se na to někdy zaměřím a budem si dělat průzkum. Jo, prostě vyhlásím, nevím, Svoboda hýská a vy napíšete, s čím to jíte. To si někdy dáme, pač, já jako vím, že lidi mají různé chutě, já mám taky hodně divné chutě, ale některé věci, jo, to vám tak nějak zůstává rozum stát. Hele, hlavně, ať vám chutná, to je to nejdůležitější. Další hity k tomu, za chvilku skupina Lucie, Artemas nebo Hunter X.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Skupina Lucie a Amerika v éteru Hitrádia, krásné poledne. Doufám, že si užíváte svoje obědy. No a pozor, protože dneska finišujou Vary. Je to tak, poslední závěrečný film dneska proběhne, celé se to uzavře, lidi se opět vrátí do svých domovů, takže ano, i vy ve svých městech asi začnete zase potkávat o něco víc lidí, ale nebojte se, oni budou další festiáky, další akce, takže to nebude zas tak drastický. Letos na skandálky poměrně bída, a ono se teda ještě asi něco vynoří, jo, ale jinak to byly až překvapivě klidné Vary. Na to, že to byl už 60. ročník, tak ještě dodatečně Varům samozřejmě všechno nejlepší, ať si to tam všichni ještě dneska užijou. No a potom zpátky do běžného režimu, jasný? Tak jo. A pamatujte, co se stane ve Varech? Ve Varech rozhodně nezůstane. Další hity, tohle je Leony.

0: Lost Frequencies a X Ambassadors právě teď v éteru Hit Radio. Za chvilku jedna, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásnou sobotu, má být fakt hezky, tak vyražte někam ven. Já se na vás budu těšit zase zítra v jednu, takže v podstatě za 24 hodin. Platí? Výborně, mějte se hezky. Za chvilku třeba tohle. Savage Garden, To the Moon and Back, Ella Henderson nebo Pink. Mějte se, ahoj.
1: Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90 a Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.

0: až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mabelix, buďte in.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy a Veronika Burdík. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapeček je prvním odloženým dítětem v letošním roce a celkově je pátým odloženým do babyboxu v kolínské nemocnici. Od roku 2005, kdy byl v Česku zprovozněn první babybox, v nich zdravotníci našli 283 dětí. Stále více zaměstnanců zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5% bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. V červnu měla být přijata směrnice EU o transparentnosti odměňování. Novela čeká na schválení parlamentem. Britský král Karel III. A jeho žena Camilla se setkali s princem Harrym a jeho rodinou. Harry se od roku 2020, kdy se vzdal královských povinností, vrací do Británie pouze jednou až dvakrát ročně. Jeho děti pak v zemi nebyly od roku 2022. Fotbaloví fanoušci mohou z mistrovství světa ukořistit nevšední suvenýr. FIFA na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce. Nejdražší bude stát bezmála 64 tisíc korun.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: A jako vždycky po zprávách jdeme ještě na počasí. Teploty se nám tady v Praze budou pohybovat až kolem 28 stupňů a bude polojasno až oblačno, k večer už by ale mělo mraku ubývat.
1: Hit Radio City.
5: Krásnou sobotu, krásní lidé, dneska 11. a je světový den mochita, tak to zkuste někde říct, třeba vám ho dají zdarma.

Edvard Maja, Vika Žigulína, jejich Stereo Love na Hit Radio City, sobota v plném proudu. Doufám, že probíhá podle vašich představ. No a tady jsou tipy na víkendový akce v Praze. Každou sobotu až do konce října probíhají od 10 do 18 hodin dny otevřených dveří ve Strakově akademii. Můžete mrknout do zahrady i na úřad vlády. Je víkend, takže se nemusíte bát, že byste tam potkali nějaký politiky a kazili si den, ale ten barák je fakt nádherný. Pokud byste chtěli nějakou filmovou romantiku a třeba si tím něco vyžehlit, chlapi, tak na Praze 5 v parku Pordheimka můžete vyrazit do letního kina. Je tam na programu takový český výběr klasik, Což takhle dá si špenát, Páni kluci a G duchové, no prostě to český kulturní dědictví na plátně. A aby toho přes ten víkend nebylo málo, tak dneska, právě dneska, je Světový den koní a při té příležitosti mají v pražské zoologické zahradě právě dneska pro vás připravený speciální program a jede to tady celý den až do večera. Takže tam klidně můžete vyrazit, pokud nevíte, co se svým odpolednem. My už tady vyrážíme na další hity a jako první tu budou Aerosmith.

Lady Gaga a její Abracadabra na Hit Radio City. A pozor, jo, v našem hudebním víkendovém playlistu tady pro vás máme další světovou hvězdu, která shodou okolností bude už za 15 dní na pražských Letňanech. Posledních pár lístků se dá ještě sehnat, ale předpokládám, že týmový dres, tedy falešné pleše, už jsou před koncertem vyprodané. Tomhle hitu ho doprovodí zpěvák Nio, no a jak to muselo být už jasné při těch pleších, bude Pitbull tady u nás na Hit Radio City, no a za 15 dní v Praze.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude, zdejší, všude je fajn.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

s hitem Crash Boom Bang tady na Hitrádiu City. A prosím pěkně, jak to říct? Víte, co je to body count? Když bych to měl říct nějak slušně a kulantně, je to počet lidí, se kterými jste za svůj život měli techtle mechtle. Jo? Chápeme se. No a věřte tomu nebo ne, ale v Brazílii si teď můžete během jednoho rituálu, který stojí 250 000 korun, nechat vynulovat právě svůj body count. To znamená, že budete na začátku čistý a neposkvrněný. Tedy ten počet lidí, se kterými jste rozťačili, najednou bude prostě pup na nule. Nevím, jak to funguje, nechci to vědět, ale podle mě to bude podobný, jako když v Česku přijdete za automechanikem, aby vám stočil kilometry na autě. No a hned máte méně na jeto. Akorát zlatý český ručičky to umí levněji. No a ještě vám u toho mrknou na olej. Já se omlouvám. Ach jo, kam ten svět spěje. No nic, tady spějeme k Alvaru Solerovi, takže pohoda.

0: našem playlistu kapela Krištof, Dominika Alagia a jejich společný hit Půlnoční hřích. No a přátelé, jste nepoužitelní? Pokud ano, je to dobře. Teda minimálně tady u nás.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Jo, to je pravda. Každý všední den v naší odpolední show po 15. hodině pro vás máme tuhle naši hru, kde po vás chceme 10 odpovědí, ale v co nejrychlejším čase, ale ty odpovědi musí být úmyslně špatně, špatně a jen špatně. Tak se nezlob, že se takovej vůl. Geniální systém hry, no a v novém týdnu pro vás budeme mít jako výhru 4 lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň, která už se blíží a bude 7. srpna. A tenhle ten svět byl lepší než... Tak nás nezapomeňte ladit i v novém týdnu. Odpoledne, každý všední den po 15. hodině, kdy bude zpátky i naše soutěž Nepoužitelní.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

Tohle byl Hozier a jeho Too Sweet s vámi Hit Radio City. Máme 13 hodin a 51 minut k tomu, takže to znamená, že nám ta druhá hodina pomalu a jistě klepe na dveře. Za malou chvíli tady pro vás budeme mít nejnovější zprávy, ale do té doby dáme ještě trošku prostoru našim hitům, které bez problému docela ještě stihneme. Bude Taylor Swift, ale teďka Smash Mouth a jejich legendární pecka All Star.

Jak jsme slíbili, tak jsme doručili. Taylor Swift tady u nás na Hit Radio City máme za minutu dvě a tady už Veronika a nejnovější zprávy.

0: mouky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 14 hodin, krátké zprávy a Veronika Burdík. V Česku se znovu prohlubuje intenzita sucha. Minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Píšou o tom novinky.cz. Sucho se aktuálně projevuje na řekách. Projevit se ale může také se zpožděním, třeba na menších výnosech plodin. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. A turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Karlovarský filmový festival jde do finiše. Pořadatelé dnes na slavnostním zakončení předají křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Tenisový Wimbledon dnes čeká první české grandslamové finále v historii. Vítězkou se stane buď 21-letá Linda Nosková, nebo o 8 let starší Karolína Muchová. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech. Finále začne v 5 odpoledne našeho času.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
5: Po zprávách, jako vždy počasí, tady v Praze a okolí máme aktuálně polojasno nebo oblačno. K večeru by se mělo vyjasňovat, maximálky dneska kolem 28 stupňů, v noci kolem 17, no a zítra teplo jako dneska, jen bude víc mraků.
1: Hit Radio City.
5: Tomáš Kočárník s vámi, další slunečná sobota tady, nezapomeňte se namazat, myslím samozřejmě krémem, nebo jak chcete, no.

0: Další hitovka přímo u nás na Hit Radio City, Big City Life, krásné odpoledne všem. No a co si budem povídat, Praha nikdy nepřestane překvapovat. O to víc, když vyrazíte na Prahu 5.
1: Praha, až k ránu se chodí spát. Praha.
0: Tam se tenhle týden vytáhl z řeky granát. Ona, řeka Vltava, je taková jedna velká záhada. Na místo okamžitě dorazila policie a musela zavřít okolí v okruhu 200 metrů. No a pak asi postup chápete, jak byl, přivolali se pyrotechnici, aby tu munici bezpečně zajistili. Jako granát v řece, chápu, musí to být šok a hlavně nebezpečné i pro to okolí. Ale zároveň musím říct, že je to asi jediný případ, kdy z Vltavy vytáhnete něco zajímavějšího, než je nafouklý kapr nebo elektrokolo od opitých turistů.

0: Hit Radio City s vámi, 14 hodin a 15 minut k tomu, opět a Radeček a Marie Čírová, tohle je jejich společný hit Vloupám se. Je to přece jenom trošku ilegální název, protože krádež, jak víme, je logicky nezákonná, ale tak jako, hele, umělecky proč ne? Teď už nás ale čeká v našem hudebním výběru globálně asi jeden z nejúspěšnějších zpěváků v historii, který před pár dny shodou okolností oznámil, že si od koncertů dává chvíli pauzu a bude se věnovat rodině. A upřímně jo, to je důvod, který musí odpustit snad i ten nejradikálnější a nejvěrnější fanoušek. Tak si ho dáme alespoň tady u nás. Ed Sheeran a jeho fotograf na Hit Radio City. Díky, že nás ladíte.
1: Na Beskydské louky nebo mezi Červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Rosé, Bruno Mars a Hit Radio City s vámi. No a co si budem povídat, na světě je hodně divných tvorů. Jo, máte málo divné, hodně divné, ultra divné a pak máte lidi. Možná jste to zaregistrovali. Americká zpěvačka Taylor Swift měla svatbu. Velkou svatbu, slavnou svatbu, důležitou svatbu a bla, bla, bla, bla, bla, bla. Byla to velmi skromná svatba mimo jiné, takže party se udělala v aréně Madison Square Garden v New Yorku, která má kapacitu asi 20 000 lidí. A teď ta divná část, jo? Fanoušci zpěvačky během a po akci nakupovali odpadky vyhozené do odpadkových košů. Sbírali nedopalky cigaret, například i ovulační test někdo koupil a ty odpadky byly prodány za 3 dny od chvíle, co lidem byly nabídnuty online. Kompletně všechny. Já si jenom představuju, jak pozvete návštěvu do svého bytu, kde máte zarámovaný ovulační test ze svatební party Taylor Swift, který jste našli v odpadcích, respektive koupili v odpadcích. Jako já být tou návštěvou, tak se bojím, co bude k jídlu.

0: Tohle byl Vance Joy. Letos Hit Radio City ani zdaleka nekončí a další zastávka nás čeká přímo v srdci Žižkova. Asi víte, o čem mluvím.
1: City Picnic na Ladronce. Festival, který se vejde na deku.
0: Je to tak, další City Picnic se koná už 37. od 15 hodin a 30 minut, tentokrát v parku Parukářka. Vstup je tradičně zdarma, protože dobrá nálada přece nemůže mít cenovku. Pro vás chystáme dívčí kapelu Lollipops, potom improvizační show Kamikaze, další doprovodný program pro celou rodinu, nemá to žádné věkové omezení, na pódiu zaspívá i naše kolegyně Jasmin, no a jako pořádnou takovou třešničku na dortu jsme si pro vás připravili ještě jedno jméno, živě dorazí samotný Pokáč. Tak ať vám to neproklouzne mezi prsty, jako poslední kousek melounu v létě, zapište si to hned teď. 30. července 15.30, park Parukářka, deky si na piknik zbalte, sluneční brýle, dobrou náladu, vstup je zdarma. Co víc si přát, budem se na vás těšit.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Partnerem City Picnicu je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

Tohle je fakt doják. Rok 2019 a vítěz Eurovize Duke and Lawrence. Na Hit Radio City. Hezké odpoledne. Jinak, sobota odpoledne, řekl bych, to je takový ideální čas podle mě, kdy mít dobrou náladu. Přátelé, pokud v sobotu odpoledne nemáte dobrou náladu, tak si myslím, že jiné fáze týdne vám to úplně nevylepší, jo? Takže doporučuju jí mít fakt teď. Konec hlášení, jdeme na další hity, teď kapela Rixton.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 15 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Za uplynulý rok se v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po loňském 1. červenci, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Lesní požár na jihu Španělska se vyvíjí už příznivěji. Hasiči mohli díky lepšímu počasí přejít k přímému zásahu proti plamenům. Oheň v Andaluzii od čtvrtka spálil přibližně 6600 hektarů porostu a vyžádal si nejméně 12 obětí. Češi jsou mistři podvodů, alespoň podle výroční zprávy kriminální policie, ze které vyplývá, že právě podvod byl loni nejčastějším trestným činem. Strážci zákona řešili skoro 19 000 případů. To je o 5 000 víc než v roce 2024. Celkový stav kriminality v Česku zveřejnila policie na svém webu.
0: Fotbalový servis.
1: Fotbalové fanoušky čeká další bezesná noc. Rozhodne se, kdo na šampionátu doplní první semifinálovou dvojici Francii se Španělskem. Od 11 večer nastoupí v Miami Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později vyzve Švýcarsko obhájce zlata Argentinu. Zápas hostí Kansas City. Semifinálové duely nás pak čekají v úterý a ve středu. Finále je na programu příští neděli.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
3: Zprávy za námi a jdeme na počasí. Teploty se nám tady v Praze dneska budou pohybovat maximálně kolem 28 stupňů. Většinou přes den polojasno nebo oblačno, k večeru by se to mělo vyjasňovat. Zítra bude tedy taky 28 stupňů, ale už by mělo být daleko víc mraku.
0: Hit Radio City.
3: S vámi Tomáš Kočárník, zdravím všechny, kdo nás delší dobu ladí a současně taky ty, co přišli nově. Dobře děláte, věřte mi.

tahle spolupráce se povedla. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I na Hit Radio City. No a teď vás vezmu na jeden takový, jak to říct, no, nevšední pohřeb. V Amsterdamu přímo během smutečního obřadu předvedla tanečnice u tyče speciální show. Přímo v tom krematoriu. Mimochodem byl to pohřeb manželů a tanečnice u tyče měla hluboký význam, protože oba dva velkou část svého života provozovali noční podnik. Jako z mého zcela nezaujatého pohledu, je to perfektní poslední přání. A zajímavý způsob, jak truchlícím oživit takovou smutnou událost, jako je pohřeb. Na druhou stranu možná v tom hledišti byl někdo i naštvaný. Jako vás by nevytočilo, když by někdo jiný měl lepší pohřeb než vy, rozlučku se svobodou.

0: končí chrám. Aneta Langerová a její srdcotepec na Hit Radio City. Je neuvěřitelný, jak ten čas letí, ale právě Aneta Langerová je historicky první vítězkou soutěže Česko hledá superstar. A to, přátelé, v roce 2004. Ve stejném roce jsme vstoupili do Evropské unie, takže od té doby Aneta začala získávat hudební ceny jako na běžícím páse a my dotace jako na běžícím páse. Co dodat? Zemský ráj to na pohled. No a teď už jdeme zase hrát. Budou Coldplay, Alicia Keys, ale jako první Cyril s hitem Stumbling In.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio City a máme tu partu, která nikdy, ale nikdy nesklame. Tohle byly Coldplay v našem sobotním playlistu, no a hodně lidí v Praze pocítilo výluku metra C. Provoz mezi nádražím Holešovice a Pražským povstáním už je naštěstí, zaplať příroda, zaplať dělníci, obnoven. Protože náhradní autobusy XC, které tady jezdily, byly v tomhle státě populární asi jako daňové přiznání a neštovice. A dokonce postupem času a s postupem dnů nabírali zpoždění až 20 minut, i na krátkých úsecích. Protože řidiči aut vesele ignorovali ty vyhrazené pruhy pro ty autobusy a často za volant sedají i lidé s mozkem o velikosti mandarinky. Já ty autobusy používal pravidelně, takže jsem takových řidičů viděl hodně. No a tak město v souvislosti tady s těmi problematickými řidiči a chaosem přivolalo na pomoc policii. No jo, a ta měla hlídat tahle kritická místa. Hlavně teda úsek u hlavního nádraží, kde jako ty auta nejenom, že blokovali ty buspruhy pro ty autobusy, ale oni klidně zablokovali i celou tu zastávku té náhradní dopravy. No, do budoucna, až se tady budou dít přes léto další brikule, pokud by tohle nezabralo, tak já osobně, jo, bych v budoucnu normálně povolal i armádu, aby těm nezodpovědným řidičům rovnou přejeli auta tankem. Já se omlouvám, muselo to ven. Jdeme na hity. Teď už Alex Warren. Hezký odpoledne.

0: Další hitovka tady u nás, Global DJs a jejich What a Feeling na Hit Radio City. Máme sobotu, konkrétně 11. července a úplně nejkonkrétněji 15 hodin 40 vteřin a 28, 40 minut a 29 vteřin, takhle jsem to chtěl říct. Nicméně, ať je kolik chce, tak právě teď, právě v tenhle okamžik je tady čas pro všechny filmový labužníky, protože pro vás, stejně jako každou sobotu, přesně v tenhle čas, máme speciální rubriku, kde můj kolega Ivo Alač se s vámi podělí o jeho aktuální postřehy z těch největších a nejaktuálnějších novinek, které se objevily v našich kinech. A je tu tedy naše pravidelná rubrika Film City. I will find you. I'm Batman. Film City.
1: I know a girl from an island. Ta velká móda posledních let předělávat veleúspěšné animáky s živými herci a vydělat tak ještě víc peněz pokračuje. Jenom v loni tu byla Sněhurka, Lilo a Stitch a Jak vycvičit draka. A teď je tady odvážná Vajana. Dwayne Johnson alias The Rock hraje stejnou postavu, kterou v předchozích dvou filmech daboval a o tuto verzi vždy hodně usiloval, takže ji i produkuje. Je to vedle Mimoňů a Monster asi to nejlepší, na co teď vzít prázdninami třeba už nuděná děcka. Odvážná Vajana se v originále jmenuje Moana, což v polynéských jazycích znamená oceán, takže má vlastně v názvu souvislost s tou další premiérou týdne. Tou je dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti.
2: Když někoho potkám, třeba i poprvé, vnímám ho jako starého přítele.
1: Víc asi netřeba dodávat. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

hodin a 51 minut k tomu. No! A to znamená, že další společná hoďka se nám pomalu blíží ke konci. V celou si dáme nejnovější zprávy, tam se podíváme na ceny bytů. To je vždycky v tomhle státě veselé téma. No a pokud víte o někom, kdo třeba je, nebo plánuje výlet do Francie, Paříže a takhle, tak řekneme důležité, ale vele důležité info v našich zprávách. To už za pár minut, ale do té doby máme ještě čas, tak tam pošleme další hity. No a právě teď si tu slovo vezme kapela Mirai. Tohle je jejich hit Tenkrát. Díky, že jste s námi. Krásný víkend.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Koupě staršího bytu se teď nemusí tolik vyplatit. Jejich ceny ve druhém čtvrtletí meziročně stouply v průměru o 11%, v Ústí nad Labem dokonce o 19%. Vyplývá to z analýzy Valuo.cz. Podle té zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám a taky zájem investorů. Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem v Německu je po požáru uzavřená. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Commando Angry Birds. Zatím není jasné, kdy se vlaky po trati opět rozjedou. Mluví se o rozsáhlých škodách. Eiffelova věž, pařížský Louvre i muzeum Orsay o tomto víkendu kvůli vlně veder zavírají své dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí ve čtvrtině evropského území Francie. Země od letošního května čelí už třetí vlně veder. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Jannika Sinnera a Alexandra Zvereva vyvrcholí Wimbledon. Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne zítra v 17 hodin.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Praze a okolí dneska přes den kolem 25 stupňů, maximálky až do 28, k večeru by se postupně mělo víc a víc vyjasňovat. Zítra přes den taky kolem 28, ale bude oblačno až zataženo.
0: Hit Radio City.
3: Dnes Mezinárodní den populace, takže pokud vás ráno v tramvaji obtěžoval dav spocených lidí, berte to jako oficiální oslavu. S vámi pořád Tomáš Kočárník a tady už pro vás další hity, teďka Geronimo nebo Robin Williams. Can you feel-

Tohle byl Robbie Williams s jeho hitem Angels na Hit Radio City. Za chvíli třeba Alvaro Soler a Topic nebo Shakira. No ale teď, jaká země vás napadne, když se řekne, že tam byli vždycky napřed? No já bych řekl, že Čína. V Číně měli všechno dřív než tady. Číňany, střelný prach, čínské turisty nebo komunismus. A dobře jim tak, teď ale vymysleli efektivní metodu, jak řešit obezitu u dětí. Ano, ve školách totiž během hodin dávají takovou velmi intenzivní rozcvičku v lavicích, aby právě předešli tomu tloustnutí u dětí. Vypadá to tak jako zajímavě pohybově, prostě takový organizovaný pohyb, aby se děti hýbaly, byly zdravější, to je nějaký oficiální stanovisko. Já nechci být skeptik, ale na mě to spíš působí jako takový motivování budoucích dělníků v továrnách.

Tahle spolupráce mě osobně hrozně baví, ale já je oba miluju, takže nejsem objektivní. Alvaro Soler a Topic na Hit Radio City. A prosím vás, minulou hodinu jsme tady řešili téma náhradní autobusové linky XC, která jezdila kvůli zavřenému metru. A napsala mi Anička, že kompletně v létě přestala používat městskou hromadnou dopravu v Praze právě kvůli těmhle šíleným výlukám, protože se jí zvedla spotřeba antidepresiv. Aničko, já ti tady děkuju za tvoji otevřenost a jestli nás teďka slyšíš, zkus napsat na dopravní podnik města Prahy, jestli ti nějaký prášky neproplatí. Hele, ta pravděpodobnost je malá, ale za zeptání nic nedáš. Tady už jdeme zase hrát. Bude Madonna, Benson Boone, ale jako první tenhle duet. Bruno Mars a Lady Gaga. Tak hezkou sobotu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Benson Boone a jeho Beautiful Things, s vámi Hit Radio City. No a pozor, Praha má nového silného samečka. A jde to i bez Viagry. Hovořím teď konkrétně o pražské zoologické zahradě, která získala nového samce žirafy nubijské. Jmenuje se Finn a podle fotek je to velký sympatiák a v pražské zoologické bude mít jeden důležitý úkol, a to je obnovit chov kriticky ohroženého druhu. Což znamená, že prostě Finn bude hlavním inseminátorem. Jeho úkolem bude obšťastnit úplně každou samičku, která s ním přijde do kontaktu. Chlapi, jestli mu teď závidíte a chtěli byste být v jeho kůži, tak vám za sebe můžu říct, že to mám úplně stejně.

0: Beach Disco a Ella Henderson na Hit Radio City. No a před chvílí jsme mluvili o pražské zoologické zahradě, kde mají nového inseminátora v pavilonu žiraf, a já vám teď povím, jak se tam můžete dostat zadarmo.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Jako teď nemyslím přímo dovnitř mezi žirafy. Jo, ale obecně do zoologické zahrady. Aby bylo jasno, díky našemu City kvízu. Šanci s námi máte každý všední den v našem dopoledním vysílání mezi 9 a 12 hodinou a právě příští týden budeme soutěžit o rodinné vstupné do zoologické zahrady v Praze, takže pokud hledáte program na léto a chcete ušetřit nějaký penízky, tak nás nezapomeňte ladit i v novém týdnu, kde náš City kvíz bude zase zpátky.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City.
0: No, ale tady už pokračujeme v našem víkendovém playlistu a teď si tu vezme slovo Khaled, jeho Selaví. Díky, že nás ladíte, a krásnou a slunečnou sobotu všem. Hit Radio.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Jedna z nejvíc kultovních hitů vůbec. Jay-Z a Mr. Hudson, Young Forever, s vámi Hit Radio City. A prosím vás, hodně z vás mi pořád píše na WhatsApp, kde nadává na ty výluky na pražské MHD. To přes celé lesto prudí celé město na různých místech. Prosím vás, jezdím taky MHDčkem. Já to vím, mě to vysvětlovat, přátelé, nemusíte, ale pokud třeba nemáte jako nějakýho terapeuta a sloužím vám já jako terapeut v pohodě, klidně se mi z toho můžete vypsat, klidně pište dál, já vás vyslechnu, možná bych si to měl začít uštovat, ale budu hodnej, zatím tuhle rádiovou terapii nechám zdarma a rovnou tam pustíme další hity. Zayn a Sia, za chvíli třeba BB Rexa, další hity pro vás. No a krásnou sobotu všem.

líbí Rexa Fightless a jejich společný hit tady u nás na Hit Radio City. Za chvíli už si dáme další pecky, teď ale naše informační okénko. Jdeme na zprávy.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 17 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. Prezident Pavel věří, že se po sporech ohledně účasti na summitu NATO jeho vztahy s Babišem uklidní. Hlava státu to řekla v diskuzi na festivalu Pohoda na Slovensku. Za absurdní pak označil snahu SPD, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, Řád bílého lva. Karlovarský filmový festival finišuje. Pořadatelé dnes na slavnostním zakončení předají křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Fotbaloví fanoušci mohou z mistrovství světa ukořistit nevšední suvenýr. FIFA na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce. Nejdražší bude stát bezmála 64 tisíc korun. Na tenisovém Wimbledonu právě startuje první české grandslamové finále v historii. Vítězkou se stane buď 21-letá Linda Nosková, nebo o 8 let starší Karolína Muchová. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Co se počasí týče, tak k večeru se nám to začíná postupně vyjasňovat. Maximálky dneska do 28 stupňů a většinou polojasno nebo skoro jasno. Zítra stejně jako dneska až 28 stupňů, ale bude víc mraků. Přes neděli oblačno až zataženo.
1: Hit Radio City.
5: Je tu sobota, taky Tomáš Kočárník a dneska svátek českého tenisu. Dneska jeden boží, povíme si víc. Hit Radio. Tady už ale Damiano David a další hity. Hezký víkend.

Ross, jo, hit Human Being, s vámi Hit Radio City. No, jak již bylo řečeno, dneska je den českého tenisu. Přátelé, je to neuvěřitelný, jak to ten osud někdy napíše. Fakt. Před 9 lety, a to přesně dneska na den, se Barbora Krejčíková stala tenisovou světovou jedničkou. A právě dneska, právě v těchto chvílích, a shodou okolností koukám na to, právě teď v této minutě, poprvé v historii dvě české tenisky hrají proti sobě v finále legendárního Wimbledonu. Hele, já o tom mluvím a mám normálně husinu. Je úplně jedno, jak to dopadne. My Češi prostě budeme mít ženu, která dobila tenisový Olymp. Dvě české lvice právě teď hrají proti sobě. Linda Nosková versus Karolína Muchová. Já osobně si myslím, že nám holky dali takový dárek, abychom si spravili chuť po tom fotbalovém mistrovství světa a jsou naprosto úžasný a skvělý. A já bych prostě nejraději dneska tu wimbledonskou trofej, ten obrovský talíř, rozseknul na půl a dal ho oběma. Nebo šel ještě někam rychle udělat druhý a prostě jako ocenil obě, nemordoval se na tom trávníku a pak si šel sednout někam do hospody. Wimbledonské finále našich dvou českých tenistek právě teď. No a já posílám rovnou další hity. Za malou chvíli Rihanna, ale teď Imagine Dragons. Díky, že s námi trávíte víkend tady na Hit Radio City.

0: prosím, nezastavujte hudbu, jak zpívá Rihanna, nebojte, nebudeme. Na Hit Radio City nikdy. Náš hudební výběr pokračuje dál a vracíme se zpátky do Česka, a to za historicky dost možná nejúspěšnější partou tady u nás. Jako fakt, která právě v těchto dnech se vrací na festivaly a open air akce, aby si je fanoušci mohli přes to léto pořádně užít. A k nám se nevrací, my hrajeme celoročně, ať je léto, jaro, zima, nebo to nejvíc otravný, takže víme co, podzim. Tohle jsou Činasky a jdeme s nimi vzpomínat na silný generační ročník, který drží současný daňový a důchodový systém. Dáme si jich 1970 na Hit Radio City.
1: Hit Radio.

Prosím vás, kdo nemůžete koukat na finále Wimbledonu, tak Linda vede nad Kájou aktuálně 4-1. Pokud byste si to chtěli pustit zpětně, klidně mi napište, ať už mlčím a nic neříkám. Vůbec není žádný problém. Pecka Golden právě teď u nás na Hit Radio City. No a asi každý z nás měl někdy za svůj život ty zaručeně originální značkový boty. Ale zaručeně originální. Za 500. Od pána s deštníkem. Česká obchodní inspekce vyrazila na kontrolu do SAPy. Ano, to bývá vždycky zážitek a vždycky to bývá velká událost. Asi tušíte, jak to dopadlo, když se řekne, že Česká obchodní inspekce vyrazila do SAPy. Nákupy to byly velmi intenzivní, nebo nákupy, to je tak jako v uvozovkách. Kontrola si odvezla kořist, to je hezký slovo, za skoro 3,6 milionů korun. Za jednodenní kontrolu tam pozbírali a zabavili 1270 kusů oblečení, bot a kabelek. Jako, to je strašný randál, jo? Nejlepší na tom je osud tohodle oblečení a tohodle zboží, protože, nevím, jestli to víte, ale velká část tady toho zabaveného zboží půjde na charitu. Což je výborný. A půjde to na charitu hned po tom, co se odpářou takový ty loga, co tam samozřejmě nemají být. A vlastně, když se nad celým tímhle systémem jako tak společně zamyslíme, tak to je vlastně recyklace v tom nejlepším a nejčistším slova smyslu. Čojka v SAPě, no, co byste chtěli? A bez tak si podle mě potom tam zašli na ty nudle. Každý by tam zašel na nudle, nebo na fočko, nehledě na kontrolu. Pro vás už máme další hity, za malou chvíli Neil Diamond a Two Friends, teď ale Coda Line.

co? Mám říkat to pro mě průběžný skore ve Wimbledonu? Hele ne, slíbil jsem to, nic nebudu říkat. Takže, naše hity. Neil Diamond, Two Friends a jejich legendární předělávka Sweet Caroline. Tady u nás v éteru. No a právě k dnešnímu dni a právě teď máme na Facebooku Hit Radio City pro vás takovou zbrusu novou anketu. My se vás totiž ptáme na otázku, když byste se mohli přestěhovat a tom kamkoliv na světě, nehledě na peníze, nehledě na finance, nehledě na možnosti, prostě jenom iluzorní představy, kam by to bylo? Kam byste se vy nejraději přestěhovali? Z celé planety, nebo můžete i sluneční soustavu, to je na vás, záleží, jak velký rádius máte. Jaké je to vaše vysněné místo? Jaká je ta vaše vysněná lokalita? Dejte nám klidně vědět do komentářů, prosím vás. A jestli tam někdo z vás napíše co nejdál od manželky, tak jenom počítejte s tím, že za tu tichou domácnost, kterou tím způsobíte, za to můžete vy. Opravdu. Jako opravdu vy. My jsme se ptali naprosto nevinně. Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát. Tady pro vás už máme ale další hromadu hitů. Bude Calvin Harris a Ellie Goulding DJO s hitem End of Beginning, ale jako první český hudební playlist. Krištof a jejich Hned teď. Díky, že jste s námi, no a krásný sobotní podvečer všem.

0: Calvin Harris a Ellie Goulding právě teď v éteru Hit Radio City. Díky, že nás sladíte i takhle v podvečer a užíváte si s námi to sobotní vysílání. Máme 17 hodin a skoro 51 minut. No a ještě než se rozloučíme, tak stihneme společně další pecky. Doufám, že užíváte toho slunečního počasí, protože zítra už nás čekají mraky. Teď ale, jak jsem slíbil, jdeme ještě hrát.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

0: který podle mě zná úplně každý člověk na planetě, úplně každý. Spice Girls právě teď, Wanna Be na Hit Radio City. A je to tady. 18. hodina už nám klepe na dveře, což znamená, že já teď zmizím a předám vládu jenom našim hitům. Ty jsou spolehlivější než já a nikdy se nezakoktají. Přeju vám krásný víkend, ať už vás čeká grill, dovolená, boj s prací, kam chodit nechcete, nebo odpor k vedrům, zvládněte to všechno, zvládněte to léto a zvládněte tu Prahu a její výluky. Za mě už je to dneska opravdu vše, teď už jenom muzika, no a po zprávách bude třeba kapela Train, Clean Bandit nebo Hodiny. Loučí se Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Na hřebeny Krkonoš se opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Stále více zaměstnanců zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5% bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. V červnu měla být přijata směrnice EU o transparentnosti odměňování. Novela čeká na schválení parlamentem. Na řadě je sport. Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Německa v třídě Moto2 až z páté řady. V dnešní kvalifikaci zajal 8. muž průběžného pořadí mistrovství světa 15. čas. A závěrem počasí. Na jihozápadě Česka zítra čekáme převážně slunečno. Naopak na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. Teploty mohou atakovat 29 stupňů. Na východě ale počítejme s 21.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
0: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.